0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je
1: relax.
0: Relax Rádio.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě. When the day is gray and the news is bad, can you walk away?

0: tři.
1: Relax Radio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Relaxáda. Relaxádio. Největší hity pro tento týden. Třetí místo. Demi Lovato, Low Rise Jeans. Druhé místo. Robin Schulz, Better Times. První místo. Calvin Harris a Jazzy, Satisfy.
1: To je 10 největších hitů Relax Radio.

Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax. Jednou jsem slíbil, že si tě vemu.
1: Bůh je mi svědkem, já nikdy nezapomenu. Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti.

0: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
1: Já chci hot dog.
2: Já mám chuť na matcha latte.
3: Taky beru hot dog. A klid v autě.
0: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.

0: malíčka do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Největší

0: statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na Dny města Kladna.
1: 3 dny, 1 stage a spousta zážitků.
0: Ve dnech 11. až 13. září se mimo jiné poprvé představí unikátní trojkombinace kapel Vanastovy věci, Lucie a Kabál. 11. až 13. září městský areál Statiště a Dny města Kladna.
1: Více na www.dnymesta.cz.

0: Blíčka do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Relax

0: významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 27. června. Tento den roku 1944 se narodil zpěvák a baskytarista Plážových hochů, tedy Beach Boys, Bruce Johnston. V roce 1933 přišel na svět herec Gary Crosby, syn velkého Binga Crosbyho. Z českých oslavenců nemůžeme zapomenout na režiséra a scénáristu Jana Hřebejka. Spatřil světlo světa 27. června 1967.
1: Tak není něco z USA, tak se to pánu nelíbí.
0: V roce 1954 byla v Obněnsku u Moskvy spuštěna první pokusná jaderná elektrárna. Roku 1693 vyšel v Londýně první magazín pro ženy. Jmenoval se The Ladies Mercury. Psal se rok 1867, když byla otevřena Kalifornská národní banka. 27.6.1940 se Sovětský svaz vrátil ke gregoriánskému kalendáři. Do té doby byl říjen u nás v listopadu.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi
1: všude
0: zdejší,
1: všude je fajn. Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
2: Relax Radio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude.
3: Je relax.
2: Relax Radio.
4: Ahoj, tady Pavel Calta. Zdravím všechny posluchače Rádia Relax.

0: statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na další letní koncert v zahradě Kladenského zámku. Někdy sám sebe ptám se, ve čtvrtek 2. července od 19 hodin se můžete těšit na vystoupení zlatého slavíka Václava Nojda Bárty. Čtvrtek 2. července, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud. Obrať Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
2: Relax Radio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8

0: A je tady 10. hodina, hezkou sobotu.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
0: Teploty dneska budou opravdu tropické, dalo by se říci, že počasí asi dostalo horečku, protože v oblasti Dolního Polabí se může dokonce dostat teploměr na 40 a nebo ji i překročit. Jinak počítejte v průběhu dnešního dne teploty 36 až 39 stupňů Celsia, slabý vítr od jiho východu, no a k tomu všemu v podstatě modrou oblohu sem tam s nějakým malým mráčkem. Proč 12-letá holka předstírala svůj únos, tak to si povíme mezi 10. a 11. na Relaxu. A k tomu si taky budeme hrát. Jo, tak tohle to by mohla být výzva nějakého únosce ke své oběti. Baby, stay with me, Verona. Už za chvíli také tady v našem dnešním vysílání. Je sobota 27. června a já vám přeju hezký den a příjemný poslech Relaxu.

0: I will leave the light on, 'cause I will leave the light on.
1: Tohle byl Tom Walker a jeho song, který se jmenoval Leave a Light On, tedy Nech zapnuté světlo. Možná to znáte, pokud třeba máte malé děti, tak ty se bojí usínat po tmě, v uvozovkách potřebují na to spaní vidět, takže vás poprosí, abyste nechali světlo rozsvícené. Tahle ta písnička je ale trochu o něčem jiném. Je to písnička, která v podstatě popisuje boj jednoho přítele, Toma Walkera, který bojoval se závislostí. To je hodně těžká věc, nicméně ano, jsou lidé, kteří prostě dokážou s tou závislostí bojovat úspěšně. Ono se vlastně nemluví o tom, že někdo se vyléčil třeba z alkoholismu nebo nějaké z drogové závislosti, ale že prostě dlouhodobě abstinuje. Shodou náhod jsem nedávno potkal jednoho chlapíka, který taky do toho spadnul, lítal v tom, prostě opravdu jako pil strašně moc. A teď se rozhodl, že si splní svůj sen a na skútru objíždí celý život. Jo? Přestal pít a jede. Zatím se mu to daří se cestou nikde nenapít a to prosím vás pěkně jede i přes Rusko, takže zatím ho tam nikdo nezlákal k tomu dát si nějakou tu vodku a chce prostě se dostat přes Rusko do Japonska, potom přes Spojené státy a pak zase zpátky do Evropy. No, já jezdím taky na skútru a musím říct, že mu trošku závidím. Taky bych chtěl mít na to ten čas a ty peníze, abych mohl na skútru objet celý svět.
2: Relax Radio.
3: Relax Radio.
4: Cheers, I-

0: Fotbalový šampionát.
1: Tak jdeme se podívat, jak se hraje fotbal, když Češi u toho už nejsou. Co je ale zajímavé, že stále u fotbalové české reprezentace zůstává trenér Miroslav Koubek, a to i po tom neúspěšném vystoupení na světovém šampionátu. Nicméně, jak řekl předseda fotbalové asociace David Trunda, pozice pana trenéra je jasná, máme spolu dohodu na tom, že ten cyklus bude 2,5 roku a spolupráce pokračuje. Takže i přesto, že se Čechům vůbec nedařilo, zažili na světovém šampionátu debakl, tak trenér bude pokračovat. Je pravda, že u nás jsou fanoušci smutní, jak to všechno dopadlo. Na Kirasu, které také vypadlo, se naopak slaví, protože Kirasu nepatří mezi státy, které by se nějak na těch světových šampionátech v minulosti vůbec objevovaly. A to, že se tam vůbec dostali, pro ně byl velký úspěch. A tak přesto, že reprezentace Kirasa propadla a několikrát utrpěla debakl, tak to, že tam vůbec byli a že dokonce uhráli remízu, tuším, že s Ekvádorem, tak je pro Kirasany ohromný úspěch. No a ti fotbalisté jsou tam teďka oslavováni jakožto národní hrdinové. Radují se také v Belgii. Belgičani totiž porazili Nový Zéland 5-1. No a to pro Belgičany mimo jiné také znamená, že se dostali do čela skupiny G, takže také velký zajímavý úspěch. No a nakonec si ještě řekneme, jaký program čeká fotbalisty. Pokud byste chtěli sledovat ty zápasy, tak dneska se budou hrát dva ve skupině L, a to sice Panama Anglie od 11 večer a potom Chorvatsko Ghana, to se hraje také od 11 večer. Pokud byste si jaksi nechtěli, nebo byste nechtěli jít ještě spát, tak o 2:30 ráno můžete potom ve skupině A sledovat Demokratickou republiku Kongo s Uzbekistánem, případně Kolumbii s Portugalskem. No a zítra ve 4:00 ráno ve skupině J poměří síly Alžírsko s Rakouskem a Jordánsko s Argentinou.
0: Sportovní zpravodajství z mistrovství světa ve fotbale 2026 vám přiváží AAA Auto Kladno, největší prodejce ojetých vozů v regionu. www.aaauto.cz.
2: Relax Radio. Relax Radio.
3: Největší hity 90. let.

0: Relaxu.
1: A já tu mám teďka pozvánku na půlku prázdnin, a to sice na koncert Pokáče v pátek 31. července. Pokáč bude mít koncert v Přírodním divadle v Doxech u Kladna. Vstupenky na tento koncert nemusíte zatím nikde složitě schánět, protože je příští týden budete moct vyhrát u nás na Relaxu. Tak tedy pokud chcete, tak vyražte příští měsíc v pátek 31. července do Dox na Pokáče. No a pozvánku na tento koncert tady mám přímo od samotného Pokáče.
2: Takže čau, tady Pokáč, zdravím všechny posluchače Rádia Relax a rád bych vás pozval na můj koncert na Doxech u Kladna, který proběhne 31. července v krásném areálu Přírodního divadla. Tak přijďte všichni z Kladna i z okolních velkoměst, jako je Stochov, Tuchlovice, Buštěhrad, Stehelčeves a další. Těším se na vás, ahoj.
0: Relax Radio. Kladno, 92,3 FM. 92,3 FM.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Máme tady odjezdy na prázdniny a to znamená samozřejmě pro spoustu míst docela slušné dopravní zatížení. Tak pojďme rychle na to. Pražský okruh. Tady vidím jednu komplikaci od sjezdu na Slivenec směrem k D5. Tam budete popojíždět nějakých 10 minut mezi 15. a 19. kilometrem od D1 směrem na letiště. V opačném směru je to mnohem náročnější. Tady se zastavíte už na dálnici D5 na nějakém druhém kilometru, takže kousek za Rudnou. Budete pomalinku popojíždět až ke konci dálnice a pokud budete pokračovat po Pražském okruhu od Plzeňské směrem k Brněnské D1, tak teďka tady vidím, že od 23. po 19. kilometr to pojedete nějakých 50 minut. Tak tam je to opravdu hodně ucpaný. K tomu se nám to klasicky samozřejmě ucpává na D1 u Chocerad mezi 18. a 25. kilometrem. Tam se stále opravuje most, tak doufejme, že to v nějaké dohledné době už snad budou mít hotové. A potom vidím ještě jednu komplikaci, ale velmi krátkou, to je na nějaké 2 minutky na dálnici D8 20. až 22. kilometr ve směru na Ústí nad Labem, takže za sjezdem na Mělník na chviličku přibrzdíte. Tak buďte opatrní, ať do té kolony nevlítnete. Já vám přeju šťastnou cestu, ať se v pořádku dostanete tam, kam potřebujete a ať se v pořádku také vrátíte domů.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách.

0: statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na Dny města Kladna.
1: 3 dny, 1 stage a spousta zážitků.
0: Ve dnech 11. až 13. září se mimo jiné poprvé představí unikátní trojkombinace kapel Vanastovy věci, Lucie a Kabát. 11. až 13. září městský areál Statiště a Dny města Kladna.
1: Více na www.dnyměsta.cz.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
3: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
4: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuřecí prsní řízky kilo za 109,90, jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16. 6.

0: A já tady mám pro vás soutěž, můžete něco vyhrát. Kromě toho, že příští týden budeme ve vysílání soutěžit o vstupenky na koncert Pokáče, tak na našem Instagramu už probíhá soutěž, a to až do úterý 30. června, o dvě vstupenky na M-Fest. Je to velmi jednoduché, když se chcete zapojit do této soutěže, stačí pouze sledovat Instagram Rádia Relax, případně právě i toho M-Festu, a na našem rádiovém Instagramu zodpovědět jednoduchou soutěžní otázku. Kolikátý ročník festivalu to bude? Jinak pokud netušíte, co to M-Fest je, tak je to akce, která se uskuteční 11. července ve sportovním areálu v Mutějovicích. Vystoupí tam například Ben Kristovao, Xindl X, Slza, Adam Myšík, Sebastian a další. A pokud chcete vstupenky, dvě vstupenky na tuhletu akci vyhrát, tak jděte na Instagram Rádia Relax a napište tam, kolikátý ročník M-Festu se letos bude konat. No a když budete mít štěstí, vylosujeme vás, tak dva lupeny dostanete.
1: Relax Radio. Relax Radio.

0: plných skvělých drinků. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celé město, ale nakonec se stejně sejdem v Relaxu.
1: Relax Radio.

0: Dívka z chudé rodiny se rozhodla, že přijde k penězům, a to sice tak, že je dostane od svých rodičů. Začala předstírat svůj únos. Stalo se to nedávno v Brazílii, ona se zhruba v jednu hodinu vytratila z domova rodičů, no a prostě začala posílat SMSky s tím, že jí odvedli nějací cizí muži, že jí vyhrožují smrtí a že rodiče mají poslat nějaké peníze. No, nakonec to ale všechno bohužel jaksi prostě prasklo, protože rodiče zavolali policii, policisté dívku velmi rychle vypátrali, no a zjistilo se, že prostě holka si to vymyslela, protože si myslela, že rodiče výkupné zaplatí. Mělo to ovšem jaksi takovou nepříjemnou věc, nebo řekněme, celý ten nápad měl jednu velkou vadu. Ona si úplně neuvědomila, že její rodiče nejsou příliš bohatí, takže i kdyby ji reálně někdo unesl, tak by pravděpodobně měli dost problém nějaké to výkupné sehnat. Problém tedy v tom, že ona nedostávala od rodičů peníze, které by chtěla, nebyl v tom, že by je rodiče nechtěli dát, ale že prostě neměli. Takže ani tohle to úplně nezafungovalo. Ale jako pokus asi, no, dobrý to ne, ale řekněme zajímavý.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Je 11 hodin.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
0: Teploty dnes můžou dosahovat skoro až 40 stupňů Celsia, očekáváme ve středních Čechách 36 až 39, s tím, že obloha bude jasná. V oblastech Dolního Polabí můžou ty teploty přesáhnout dokonce i 40. No a podobné to bude i zítra. Zítra by mělo být dokonce ještě o něco tepleji, takže pokud dneska mrznete, tak těšte se, zítra už taková zima nebude. A nebo si možná jenom nastavte trochu jinak klimatizaci. Co tady pro vás mám nachystaného na tuhletu hodinu? Koukneme třeba do Benátek, proč tam jedna turistka sypala popel do vody. Možná už tušíte, proč to bylo, ale já vám to prozradím až mezi 11. a 12. K tomu všemu si také budeme hrát například slovenskou kapelu No Name. A No Name a jejich prvá, no, budeme vzpomínat na své první lásky. Je sobota 27. června, dneska svátek slaví Ladislav a také Ladislava, tak pokud znáte nějakého Láďu nebo nějakou Laďku, tak jim určitě nezapomeňte popřát. Hezký den.
2: Sobota s Martinem Karlíkem.

Tohle to byla novinka, kterou jsme si hráli 7 minut po 11. hodině tady na Relaxu, a ta novinka od belgického DJ, který si říká Lost Frequencies, je to 32letý týpek, se jmenovala Live It At All. Já doufám, že se vám líbila, a teďka už nabízím Brazil.

0: Tam 11 hodin, 17 minut, stále posloucháte Radio Relax. Jedna turistka sypala v Benátkách do vody popel. To video, které se objevilo na sociálních sítích, tak vzbudilo docela velký rozruch. Nicméně ona tam prý sypala popel svého zemřelého manžela. Spoustě lidem to přišlo jako strašně divné, no ale co si musíme říct, že ono se to tak prostě dělá, když lidé milují moře, tak se prostě nechají spopelnit a poté ten popel si přejí, aby byl vysypán někde do moře, případně prostě lidé, kteří umřou na lodi, tak můžou být pohřbeni do vody. No ale protože v Benátkách velmi řeší znečištění té vody, tak ženě za tohleto, že to dělala právě v Benátkách, hrozí docela vysoká pokuta. Tak uvidíme, jak to dopadne. Každopádně to, že vlastně žena plnila nějaké přání svému zesnulému manželovi, vyvolalo určitou vlnu solidarity na sociálních sítích. Řada lidí říká, tady běžně lidé, kteří kouří, házejí nedopalky do vody, občas prostě vyhazují nějaké odpadky, opravdu odpadky, špínu, hnus v Benátkách do vody. Za to se jim nic nestane, těm lidem, co to dělají. No a my tady budeme pokutovat někoho, kdo vysypal trochu popela, v podstatě, když to tak vezmu, biologicky neškodného materiálu, prostě popela ze spáleného těla, a budeme za to dávat pokuty, tak těžko říct, jak to nakonec se dopadne.
1: Relax Radio. Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Teď tady mám pro vás jednu takovou regionální zprávu a může potěšit nejenom cestující, ale zároveň také milovníky železnic. Od této soboty, tedy od 27. června, se opět vrací po několika letech osobní vlaky na trať do Lužce nad Vltavou. Budou jezdit až do 4. října, a to vždycky o víkendech a o státních svátcích, na trati mezi Vraněny a Lužcem nad Vltavou, a jedná se o vlastně speciální turistickou vlakovou dopravu. Tím impulzem k zavedení těchto spojů bylo upozornění správy železnic, že ta trať patří mezi méně využívané úseky a tak by mohlo dojít k utlumení provozu. No, v podstatě jednoduše by se ta trať mohla přestat udržovat, takže by zarostla a už by ji nikdo nikdy asi nedal do ruky. Takže nakonec tedy tam bude jezdit vláček. Každý víkend se tak můžete svést právě do toho Lužce. Takovou, řekněme, zajímavostí a kuriozitou je, že Lužec je vesnice postavená na ostrově mezi plavebním kanálem a řekou Vltavou, a když přijíždíte do té konečné zastávky, tak jedete přes zvedací železniční most. Může se tedy stát, že pokud by zrovna proplouvala nějaká vysoká loď a most byl zvednutý, takže vlak z tohoto důvodu bude muset počkat a tudíž nabere třeba i nějaké zpoždění.
1: Relax Radio.

0: legendární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na další letní koncert v zahradě Kladenského zámku. Ve čtvrtek 2. července od 19 hodin se můžete těšit na vystoupení zlatého slavíka Václava Nojda Bárty. Čtvrtek 2. července, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte, třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

0: Francouz pobavil sociální sítě takovým videem, kde ukazuje, jak si na parapetu okním, na plechovém parapetu dělá vajíčka a také smaží slaninu. Video je to určitě velmi zajímavé, nicméně řada lidí jaksi pochybuje o tom, že mu to takhle šlo, že to není trošku, jak se tak dneska říká, fake news nebo dezinformace, a to z jednoho prostého důvodu. Spousta lidí už to totiž v minulosti zkoušela v době opravdu velkého horka na kapotě auta nebo na nějaké plechové ploše usmažit vajíčka a usmažit slaninu. A i když plechové plochy samozřejmě v těchto velmi teplých dnech opravdu hodně pálí a můžete se o ně sakra popálit a bude to hodně nepříjemné, když se něčeho takového dotknete, tak ale ta teplota zase není tak vysoká, abyste na tom opravdu mohli něco smažit. Samozřejmě, že když budete něco chtít udržovat opravdu teplé nějaké potraviny, dáte to do plechové krabičky, necháte to na sluníčku, tak ono to vydrží docela dost dlouho teple, nebo se to taky možná pěkně dokáže zkazit. Ale prostě, abyste jako mohli usmažit opravdu vajíčka a abyste dokázali usmažit slaninu. No, jsou tady určité pochybnosti, jo. Pravděpodobně je potřeba tomu trošku ještě pomoct, třeba nějakým hořáčkem a nebo nevím, jak to přesně udělat. Vzpomínám si, že jsem kdysi dostal na jedné akci s armádou takovou plechovou krabičku, ve které prostě bylo jídlo připravené pro vojáky. Byl tam dokonce nějaký lunch meat nebo guláš a tak dále a bylo tam napsáno, že jaksi v případě nouze, že nebude k dispozici vařič, tak je možné to ohřát a nebo uvařit na kapotě bojového prostředku, jo. Jako asi jo, ve chvíli, kdybyste potřebovali jenom vařit, což je nižší trochu asi teplota než na nějaké to smažení, tak to může fungovat, že prostě když to dáte někde na motorovou kaputu nebo do motorového prostoru nějakou pixličku, takže se to jako ohřeje to jídlo, ale představa, že smažím, no nevím. Klidně mi napište, jaký s tím máte zkušenosti, jestli jste někdy dokázali na rozpáleným plechu, na plechu rozpáleným jenom od sluníčka něco usmažit.
1: Relax Radio.

0: long together.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Máme přesně 12 hodin.
1: Relax Radio. Relax Radio.
0: Počasí. Počasí. Zítra bude o něco tepleji než dneska, teploty se budou pohybovat v rozmezí 38 až 41 stupňů Celsia. Ne, nespletl jsem si to, nečtu tady předpověď počasí pro Káhiru, ale pro středočeský kraj. Ano, zítra bude vedro, ještě o něco větší vedro než dneska, přičemž obloha bude jasná, ale nebojte se, v pondělí už by se mělo ochladit. To, jak to vypadá, bude maximálně 32 stupňů Celsia, takže pomalinku budeme vytahovat zase svetry. Tak co tady pro vás mám? Jednu otázku položím mezi 12 a 13, jestli doma nemáte bambus. K čemu ho potřebuju? No, já ho úplně nepotřebuju, ale vím o někom, kdo ho potřebuje. Podrobnosti přidám už za chvíli. No a taky budeme hrát třeba romantický smyčce. Romantický smyčce. Ano, Pěta Radeček a romantický smyčce si dáme ve vysílání Rádia Relax. Je sobota 27. června. Ladislav a také Ladislava slaví svátek, tak přejeme všechno nejlepší k svátku. Vám ostatním, ať se neupečete, a pokud obědváte, tak dobrou chuť k obědu.
1: Sobota s Martinem Karlíkem. Relax Radio.

Pink a s ní také Nate Russ, což byla tedy spolupráce těchto dvou amerických muzikantů a jejich song Just Give Me a Reason, což je už trochu starší záležitost, neb tomuhle z tomu songu je krásných 14 let. Ano, příští rok může dostat občanku, protože je to písnička z roku 2012 a my jsme si ji hráli skoro 10 minut po 12. hodině tady na Relaxu. Dneska je 27. červen, za chvíli si řekneme, co přinesl tento den v minulosti.

0: Tohle to byl Michael Jackson a jeho písnička, která se jmenovala Billie Jeans. Dneska máme 27. června, 27. červen, to je den, kdy například v roce 1906, tedy před, no teď jsem to chtěl rychle spočítat a ukazuje se, jak jsem slabý počtář, před 120 lety v pražské Bubenči začala fungovat první čistička odpadních vod v Praze. No a například v roce 1968 vyšel v Literárních listech a také v několika denících Manifest 2000 slov. A v roce 1924 vyhořela továrna firmy Laurin a Clement v Mladé Boleslavi. Aby se z toho požáru nějak dala dohromady, tak musela se spojit s koncernem Škoda, který dal peníze na obnovu těch vyhořelých továren nebo těch vyhořelých hal. A tak vlastně vznikla dnešní mladoboleslavská automobilka. A co dalšího přinesl 27. červen v minulosti?
1: Kalendářní významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 27. června. Tento den roku 1944 se narodil zpěvák a baskytarista plážových hochů, tedy Beach Boys, Bruce Johnston. V roce 1933 přišel na svět herec Gary Crosby, syn velkého Binga Crosbyho. Z českých oslavenců nemůžeme zapomenout na režiséra a scénáristu Jana Hřebejka. Spatřil světlo světa 27. června 1967.
2: Tak není něco z USA, tak se to pánu nelíbí.
1: V roce 1954 byla v Obněnsku u Moskvy spuštěna první pokusná jaderná elektrárna. Roku 1693 vyšel v Londýně první magazín pro ženy. Jmenoval se The Ladies Mercury. Psal se rok 1867, když byla otevřena Kalifornská národní banka. 27. 6. 1940 se Sovětský svaz vrátil ke gregoriánskému kalendáři. Do té doby byl říjen u nás v listopadu.
3: Relax Radio. Relax. Relax Radio. Relax.

0: statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na Dny města Kladna.
1: 3 dny, 1 stage a spousta zážitků.
0: Ve dnech 11. až 13. září se mimo jiné poprvé představí unikátní trojkombinace kapel Vanastovy věci, Lucie a Kabál. 11. až 13. září městský areál Letiště a Dny města Kladna.
1: Více na www.dnyměsta.cz.
2: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Všude zdejší, všude je fajn.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
5: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
6: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.

nemáte, prosím vás, bambus, schání se bambus. Pokud ho náhodou pěstujete, tak můžete udělat dobrý skutek. Tedy pokud z toho bambusu máte dost a všechno dobře dopadne. V olomoucké zoo se totiž nečekaně narodila dvojčátka pandy červené. To je velmi ohrožené zvířátko, žije zpravidla ve vysokých nadmořských výškách od 2 do 4 tisíc metrů nad mořem a náhodou, aniž by to někdo, řekněme, tak nějak čekal nebo v to doufal, se podařilo úspěšně, že se vylíhla právě dvojčátka, nebo že se narodila dvojčátka, nevylíhla, to jsem řekl špatně, v olomoucké zoo. Pokud ta dvojčátka přežijí to nejkritičtější období, tedy ty první dny a týdny po porodu, tak to bude velký úspěch. No a protože tyhle ty pandy papají právě ten bambus, tak zoo bude vědět, že až ty pandy porostou, až budou jako v pubertě, že budou hodně jíst, tak bude potřeba je pořádně krmit. Takže pokud náhodou pěstujete bambus a máte ho třeba hodně a nevíte, co s ním, nebo ho prostě musíte někde složitě likvidovat a řešit, kam ho dávat, tak se ozvěte olomoucké zoologické zahradě, protože tam pravděpodobně budou mít po bambusu doslova hlad. Relax Radio. Relax Radio.

0: V Berouně si dávejte pozor na cyklostezce podél Litavky, pokud tam půjdete pěšky, pojedete na kole, nebo třeba budete venčit svého pejska, protože tam byla objevena bachyně s mláďaty. No a asi není potřeba už pokračovat, všichni tušíte, že taková bachyně, když spozoruje nějaké potenciální nebezpečí a má u sebe mláďata, tak může být velmi agresivní. Takže pokud nechcete riskovat nějaký konflikt s divočákem, tedy s bachyní, se samicí od divočáka, tak bacha, protože v Berouně na cyklostezce podél Litavky, kousek od benzínky, se prostě tohleto zvíře teďka objevuje. Vzhledem k tomu, že je to vlastně v prostředí přirozeném pro divoká prasata, tak myslivci nebudou provádět žádný odlov, ani se snažit tu bachyni nějak vyhnat s těmi mláďaty, aby se přesunuli někam dál do lesů, tudíž tedy je pouze na místě zvýšená opatrnost, když budete se na tomto místě pohybovat. Pokud jdete třeba za šera, je dobré mluvit nahlas nebo pískat, dopředu prostě dělat hluk, aby ta bachyně o vás věděla, aby se vás nalekla, protože logicky, když se lekne, tak může zaútočit z toho leknutí. No a v případě, že tam jdete s pejskem, tak je dobré ho mít každopádně na vodítku. Když už náhodou se proti vám bachyně postaví, tak je dobré zvolit taktický ústup, neutíkat, ale prostě jednoduše v klidu pomalinku odsouvat pryč. Snad to tedy pomůže, tyhle ty rady, které jsem našel, ale možná bude mnohem lepší se takovému místu, pokud možno vyhnout, ať se náhodou nestane nějaká nepříjemnost.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax Radio.

0: Máme 1 hodinu odpoledne.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí. Počasí.
0: Teploty zítra budou ještě o něco vyšší než dneska, budou přesahovat 40, konkrétně počítáme s tím, že má být 38 až 41 stupňů Celsia a obloha bude jasná. V pondělí by potom mohlo trochu zapršet, ale bude to teplá sprcha, nehledě na to, že teploty se i na začátku příštího týdne budou pohybovat nad 30 stupňů Celsia, ale pod 40, takže vlastně přijde brutální ochlazení. Víte, kdo jsou to Rastafariáni? To jsou takoví ti týpci, co z náboženského přesvědčení mají dlouhé vlasy a dredy. Tak o trápení jednoho Rastafariána ve vězení si budeme povídat mezi jednou a druhou. A k tomu si taky zahrajeme. Jo, jo, velká klasika Angry a Rolling Stones. Máme sobotu 27. června, Ladislavové a Ladislavy slaví svátek. A já vám přeju hezkou, příjemnou sobotu, pohodu s relaxem.
1: Sobota s Martinem Karlíkem.
2: Relax Radio.

0: Tohle byla novinka, kterou jsme si dali skoro 7 minut po 1 hodině odpoledne na relaxu. Byla od švédské zpěvačky Loreen. Loreen sice pochází ze Švédska, nicméně narodila se marockým rodičům, takže má berberské kořeny dokonce. No a tehle ten song nazvaný Set Me Free, tak ten pochází z jejího nového alba, které vyšlo v letošním roce. Jmenuje se Wildfire, tedy něco jako takový divoký oheň. No a tenhle ten song konkrétně je dělaný jak pro kluby, tak třeba různé letní taneční parkety. Jo, je to hodně taková dravá muzika, člověk by ani neřekl, že pochází ze studeného Švédska, i když pravda, že i ve Švédsku je teďka v létě docela dost vedro. Teda v těch jižních oblastech, tam nahoře na severu, tak tam místy je pod 20 stupňů Celsia. No, pro nás skoro až nepředstavitelné. Ale když si vezmeme, že tam v létě, teda v zimě je skoro minus 30, tak se to asi dá docela dobře pochopit.
1: Relax Radio. Relax Radio.

0: Češi už jsou doma, nejenom tedy proto, že vypadli, nebo to je ten důvod, proč vypadli, ale vyloženě opravdu doma. Přiletěli letadlem na pražské letiště, na Ruzyň, kde na ně čekala spousta novinářů, takže poskytovali rozhovory. Trenér, který prostě a jednoduše jaksi je teďka takovou, řekněme, méně oblíbenou postavou u řady sportovních fanoušků, trenér Miroslav Koubek, tak když se postavil před připravené novináře, tak řekl, tak se do mě pusťte. Nicméně prý působil velmi uvolněně a usmíval se, a to i přesto, že Češi nepostoupili a zažili v podstatě v Americe debakl. Už ale má svoje jisté, protože už dopředu bylo avizováno, že i přes tento neúspěch trenér Miroslav Koubek zůstává trenérem reprezentace a že ho fotbalová asociace nebude chtít odvolat. Co působilo možná trochu zvláštně po tom příletu, že kapitán českého mužstva Ladislav Krejčí, shodou náhod má dneska svátek, přečetl připravenou řeč, že tedy nemluvil spontánně, jak si za sebe, ale prostě přečetl takové spíš nějaké prohlášení ohledně těch výsledků, které nejsou úplně ideální. Zatímco Čechům se nedařilo, tak velmi překvapilo třeba Kiraso, anebo potom také Belgičani. Belgičani byli vysmíváni, že prý mají relativně staré hráče, no poté, co to pěkně nandali Novému Zélandu 5-1, tak už se jim nikdo nesměje. A pokud chcete sledovat třeba v televizi nebo někde na internetu přenosy z fotbalového šampionátu, tak dneska večer v 11 bude hrát ve skupině L Panama s Anglií a Chorvatsko s Ghanou, ve skupině K potom o 1:30 ráno Demokratická republika Kongo s Uzbekistánem a také Kolumbie proti Portugalsku. Zítra ráno ve 4 hodiny ve skupině J poměří své síly Alžírsko s Rakouskem a Jordánsko s Argentinou. Tolik tedy informace o fotbalovém mistrovství světa, které se letos koná v Severní Americe, v USA, v Mexiku a také v Kanadě, které už se ale bohužel netýká českého týmu.
1: Sportovní zpravodajství z mistrovství světa ve fotbale 2026 vám přiváží AAA Auto Kladno, největší prodejce ojetých vozů v regionu. www.aaaauto.cz.
2: Relax Radio. Největší hity. Relax Radio.

0: statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na další letní koncert v zahradě Kladenského zámku. Ve čtvrtek 2. července od 19 hodin se můžete těšit na vystoupení zlatého slavíka Václava Nojda Bárty. Čtvrtek 2. července, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Prout, obrať Prout s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix, kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlabanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yupi syrup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16. 6.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

0: Já tady mám pro vás pozvánku až na půlku prázdnin na pátek 31. července do Přírodního divadla Doxy u Kladna, kde bude koncert Pokáče. Pokud si teďka říkáte, honem musím začít googlit, kde se dají sehnat lístky, tak ještě chvilku počkejte, protože příští týden ve vysílání Relaxu budeme o vstupenky na koncert Pokáče soutěžit, takže je možné, že je třeba vyhrajete. No a kdo jiný by nás měl na koncert Pokáče pozvat, než samotný Pokáč.
1: Takže čau, tady Pokáč, zdravím všechny posluchače Rádia Relax a rád bych vás pozval na můj koncert na Doxech u Kladna, který proběhne 31. července v krásném areálu Přírodního divadla. Tak přijďte všichni z Kladna i z okolních velkoměst, jako je Stochov, Tuchlovice, Buštěhrad, Stehelčeves a další. Těším se na vás, ahoj.
2: Relax Radio. Kladno. 92,3 FM. 92,3 FM.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Situace na dálnicích se nám už trochu uklidnila oproti tomu, co tady bylo ještě dopoledne, ale i tak počítejte s nějakou kolonou, která vás může přibrzdit na Pražském okruhu od 20. po 16. kilometr ve směru od Ořecha, potom dál na Zbraslav a k dálnici D1. V opačném směru vidím, že se trochu zpomaluje v Cholupickém tunelu, ale není to naštěstí tak, že by to tam úplně stálo. Popojíždět budete stále na dálnici D1, tam se opravuje ten most u Senohrab nebo u Chocerad, nicméně teďka zdržení nějakých 5 minut ve směru na Brno, v opačném směru se pouze přibržďuje, ale není to na úplně pomalé popojištění. Tak to je asi všechno, co vás teď může překvapit na cestách v našem regionu. Já vám každopádně přeju šťastnou cestu, ať v pořádku dojedete tam, kam potřebujete, a ať se také v pořádku vrátíte zpátky.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

Rastafarián byl násilně ostříhán v americké věznici. Rastafariáni, to je taková zvláštní sekta, církev, náboženství, nevím, jak to přesně definovat, nejsem žádný velký odborník na náboženství. Každopádně Rastafarián měl dlouhé dredy, seděl v Americe ve vězení za to, že u něj našli nějaké drogy a už se blížil čas jeho propuštění. Delší dobu tam v tom vězení jako špekuloval, jestli teda mu můžou ty vlasy ostříhat nebo ne. On říkal, že to tak není, že mu je ostříhat nemůžou, protože je to součást jeho vyznání a jeho víry. No a co se nestalo, tak nakonec, když dostal od soudu rozhodnutí, že opravdu mu ty dredy a dlouhé vlasy mají nechat, tak se mu dozorce vysmáli, to soudní rozhodnutí hodili do koše, přivázali ho k židli a ostříhali ho. Člověk by čekal, že za to asi bude následovat nějaký trest pro ty dozorce, že nedodržují to, co je nařízeno soudem. No, ve skutečnosti nakonec to dopadlo tak, že když je zažaloval ten Rastafarián, tak soud řekl, že je vlastně není důvod žalovat, protože prostě a jednoduše to, že ho ostříhali, je sice špatně, ale rozhodně nemá nárok na nějaké odškodné. No, ty vlasy mu přirostly 20 let, tak to asi jako trochu zamrzí. Když já teda musím říct, že jsem jako línej chodit k holiči, takže většinou mám delší vlasy, ale ne proto, že by se mi to líbilo, nebo jsem to měl nějak rád, ale protože jsem línej k holiči. Tento týden jsem se dal ostříhat krásně na Ježka a je to pohoda, je to mnohem lepší v tomhle tom teplým počasí. Obávám se, že k holiči půjdu zase za rok, až bude teplo a ty vlasy mě budou vadit.

Jedete pražskou tramvají někam nebo chystáte se, že pojedete třeba dneska tramvají, tak já doufám, že vám přijede nějaká klimatizovaná, že nepojedete zrovna tou, která je bez klimatizace v tomhle tom vedru. Každopádně ale jedna zajímavá věc, některé tramvaje možná budou kvůli teplu nabírat zpoždění. Ne, že by se přehřívaly, ale tím, jak je teplo, tak se prověšují troleje a z tohoto důvodu bylo dneska všem tramvajákům nakázáno jezdit pomalej. Takže i když na některých úsecích můžou normálně jet 50, v obci dokonce jsou i místa, kde tramvaje jezdí 60, tak teďka můžou jezdit maximálně 40, což je trošku jaksi problém, protože když bude mít někde tramvaj zpoždění, tak už to prostě nebude mít jak dohnat, když musí dodržovat toto rychlostní omezení. No a na výhýbkách, kde se normálně smí jet nějakých 15 km za hodinu, na některých dokonce i rychlej, na takzvaných vysokorychlostních, tak smějí jezdit pouze 10. Takže tramvaje v teple budou jezdit teďka pomalej, nebo už dneska jezdí pomalej, začínají kvůli tomu trochu nabírat zpoždění, tak s tím počítejte, pokud náhodou někam pojedete. Navíc máme už také pomalinku prázdninový provoz, takže spojů nám ubývá. No, prostě jednoduše ta doprava bude čím dál tím složitější. Ještě, že v pondělí se ochladí a bude jen něco málo přes 30.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Máme 2 hodiny odpoledne.
1: Relax Radio.
0: Teplo. Zítra bude ještě o něco tepleji než dneska, těžko představitelné, ale bohužel to budeme muset přežít. Teplot je 38 až 41 stupňů Celsia. Ne, to není předpověď pro Afriku, ale pro středočeský kraj, k tomu jasná obloha. V pondělí by mohlo trochu sprchnout a teploty jenom lehce přes 30 stupňů Celsia. Podíváme se, jaké komplikace jsou teďka s teplem, kde je třeba trochu chladněji. No a ještě na produkci kokainu. Ano, kokain. To bude téma, které nás bude v této hodině zajímat. Co tady je z hudby? Leny. Leny nabídne litium. No, tak to je taky docela drahá látka. Co říkáte?
2: Sobota s Martinem Karlíkem.
3: Relax Radio.

0: Shake It Off a Taylor Swift. Tenhle song je z roku 2014, pochází z jejího alba, které se jmenovalo 1989. To je rok narození Taylor Swift, nemá to tedy žádný politický kontext, když někdo to tak samozřejmě může docela logicky vnímat, protože Taylor Swift se prostě ale narodila v tom roce 89 a tehle ten song, nebo to album, které tak pojmenovala, bylo vlastně přerodem, zrozením nové Taylor Swift z country zpěvačky na pop. Když přecházela z country na pop, tak to bylo právě tímhle tím albem. Samozřejmě, ale v tom někdo může vidět i tu paralelu s těmi politickými změnami, které se v roce 1989 prohnaly Evropou. Tohle byla tedy písnička, která se jmenuje Shake It Off, setřes to, no a možná to částečně mělo říct, že tedy ze sebe chce setřást takový ten názor nebo tu nálepku toho, že je zpěvačku country a chce se prosadit právě v roli popu nebo na poli popu, což se jí povedlo.
1: Relax Radio.

0: Zajímavou zprávu jsem objevil, a to sice, že produkce kokainu je na historickém maximu. Ano, není to úplně legální záležitost, takže to nelze brát jakožto nějaký investiční tip, že by si člověk řekl, jo, tak investice do kokainu se teďka hodí, ale je to prostě kšeft, který opravdu jede. Jednak došlo ke kolapsu v obchodování s heroinem, takže někteří museli z heroinu přejít na kokain. K tomu všemu prostě kokain je prý docela kvalitní, navíc se stává i cenově dostupnější pro širší vrstvy obyvatelstva, takže lidi šňupou a šňupou o 106. No, jako tohle asi není úplně dobrá zpráva, každopádně drogy tady jsou, je to takové hodně složité téma, že bavit se o tom klidně mi napište třeba SMS-ku do studia, nebo můžete napsat na náš Facebook, co si jako myslíte o drogách, mělo by se to legalizovat, nemělo by se to legalizovat, je to každýho věc, protože co si budeme namlouvat, sice jsou drogy zakázaný, přesto je spousta lidí bere. No, tak abych to odlehčil, tak na závěr zkusím jeden takový fórek, možná ho znáte, která k řidiče zastaví policejní hlídka. Teďka najednou zjistí, že nemají takový ten stroj na dýchání, na zjišťování alkoholu, ten řidič se ale chová divně, tak si řeknou, že to zkusí tak jako pěkně postaru. Policista vezme křídu, udělá čáru a řekne řidičovi, víte, co máte dělat? On řekne, jo, jasně. Lehne si na zem a udělá...
1: Relax. Relax Radio. Relax Radio.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Komunistická strana Slovenska se připomínala své založení. No a co je zajímavé, že za to teď dostala od soudu pokutu. To, že ta strana prostě už tady je nějakou dobu na politické scéně slovenské, pravda, nejsou v parlamentu, ale je to prostě existující politická strana, si připomněli billboardem a za to jim soud nakonec vyměřil pokutu. Konkrétně každý ze 7 členů ústředního výboru Komunistické strany Slovenska musí zaplatit 1000 eur, tedy v přepočtu nějakých 24 000 korun, a nebo si jít na 1 rok sednout do vězení. Říkáte si proč? No, protože tím, že udělali billboard propagující svoji politickou stranu, se dopustili propagace komunismu. A to je, podobně jako u nás, trestné i na Slovensku.
1: Relax. Relax Radio.

0: statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na Dny města Kladna.
1: 3 dny, 1 stage a spousta zážitků.
0: Ve dnech 11. až 13. září se mimo jiné poprvé představí unikátní trojkombinace kapel Vanastovy věci, Lucie a Kabál. 11. až 13. září městský areál Sletiště a Dny města Kladna.
1: Více na www.dnyměsta.cz.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodin nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
3: And you know who I wanna thank? I wanna thank me. For believing in me.

číslo 22 si podle některých novinářů oblíbil americký prezident Donald Trump. Všimli si toho, že velmi často používá toto číslo, i když není úplně přesné. To je zase na jednu stranu docela jako běžná věc u řady lidí, kteří musí odpovídat na spoustu otázek, mluvit z patra a veřejně leco se prezentovat. U nás to dělával třeba prezident Miloš Zeman, že prostě a jednoduše řekl něco, střelil nějaké číslo. Asi to ani úplně nemyslel zle, ale musel prostě rychle dodat nějaké číslo, když chtěl podpořit nějaký ten argument. No a novináři si všimli, že zatímco většina politiků prostě střílí ta čísla různá, pokaždé jiná, tak americký prezident například uváděl, že americká armáda zničila na Blízkém východě 22 iránských lodí, že svoji hospodářskou politikou vyvrátil názory 22 nositelů Nobelovy ceny. Také mluvil o tom, že ve Washingtonu je 22 různých kašen a fontán, ve skutečnosti jich je 18. Také to, že přípravy na nějakou vojenskou operaci trvaly 22 let a že ho vyšetřovalo 22 specialistů.

0: Máme krásné 3 hodiny odpoledne.
1: Relax Radio.
0: Vy, co máte rádi horko a teplo, tak si teďka užíváte. Pro vás dobrá zpráva, zítra bude ještě tepleji, 38 až 41 stupňů Celsia. Opravdu říkám Celsia, abyste si nemysleli, že to hlásím ve Fahrenheitech nebo v Kelvinech nebo v nějakých dalších stupních. Opravdu bude zítra teplo. My, co to teplo tolik nemusíme, tak přemýšlíme, jestli budeme po sobě lít kýbly vody nebo půjdeme na koupaliště, či co budeme dělat. Ale jsou tací, co jsou naprosto spokojení. Tichá závěs. Máme minutu po 15. hodině, sobota 27. června, je teplíčko, to se teda v červnu dost často stává, musím říct, ono to zase není překvapivé, no a my si budeme hrát spoustu krásných songů. Vidím tady například Evu Farnou, ta se zeptá, měl jsi mě vůbec rád? A tímhle songem vlastně rozjížděla svoji kariéru Eva Farná, česko-polská zpěvačka. No, tak já si můžu jenom říct, dlaček o ně, taká ladná koběta.
2: Sobota s Martinem Karlíkem. Relax Radio.

0: statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na další letní koncert v zahradě Kladenského zámku. Ve čtvrtek 2. července od 19 hodin se můžete těšit na vystoupení zlatého slavíka Václava Nojda Bárty. Čtvrtek 2. července, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
3: Já chci hot dog.
4: Já mám chuť na matcha latte.
5: Taky beru hot dog. A klid v autě.
2: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
6: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
7: Relax. Relax Radio. Relax Radio.

0: významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 27. června. Tento den roku 1944 se narodil zpěvák a baskytarista Plážových hochů, tedy Beach Boys, Bruce Johnston. V roce 1933 přišel na svět herec Gary Crosby, syn velkého Binga Crosbyho. Z českých oslavenců nemůžeme zapomenout na režiséra a scénáristu Jana Hřebejka. Spatřil světlo světa 27. června 1967.
1: Tak není něco z USA, tak se to pánu nelíbí.
0: V roce 1954 byla v Obninsku u Moskvy spuštěna první pokusná jaderná elektrárna. Roku 1693 vyšel v Londýně první magazín pro ženy. Jmenoval se The Ladies Mercury. Psal se rok 1867, když byla otevřena Kalifornská národní banka. 27. 6. 1940 se Sovětský svaz vrátil ke gregoriánskému kalendáři. Do té doby byl říjen u nás v listopadu. Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je
1: relax.
0: Relax Rádio.

0: Je 16 hodin.
1: Relax Radio.
0: No a možná si říkáte, kdy už ty tropický vedra konečně poleví, tak bohužel zítra to nebude, ale od pondělka by se mělo začít pomalu ochlazovat. Zítra budou teploty až 42 stupňů Celsia přes den, od pondělka to bude už lepší a lepší a ve středu přijdou bouřky. A co si pustíme,

0: Moji milí relaxáci, sluníčko nám dneska dává pořádně do těla a rtuť teploměru stoupá pořádně vysoko. Možná si říkáte, ale kde se to úmorné horko najednou vzalo? Meteorologové proto mají jasné jméno. Může za to takzvané omega blokování. Nad Evropou se totiž vytvořila obří tlaková výše ve tvaru řeckého písmene omega. Ta funguje jako takový neviditelný štít, neboli horká kopule. Nepustí k nám chladnější vzduch z Atlantiku a naopak sem pumpuje horko přímo ze severní Afriky. Zkrátka, jsme teď v jednom velkém pekáči a v kombinaci s vlhkostí je to občas jako v prádelně. Takže relaxáci, doplňujte poctivě tekutiny a vyhledejte stín.
1: Relax Radio. Relax. Relax Radio. Relax Radio.

0: Fotbalový šampionát.
1: Včera večer naprosto excelovala Francie. Vlítla na Norsko a porazila ho jasně 4-1. Hrdinou zápasu se stal francouzský útočník Ousmane Dembélé, který měl svůj den a během úvodní půl hodiny nasázel hat-trick, tedy 3 góly rychle za sebou, aby jsme tomu rozuměli úplně všichni, i my, kteří tomu fotbalu za stolik nerozumíme. Ale proč to měli Francouzi tak snadné? Norové totiž šetřili své největší hvězdy. Jejich nejslavnější útočník Erling Haaland proseděl celý zápas v teplákách na lavičce, protože trenér ho nechtěl před důležitým play-off unavit. Francie toho ale teda dokonale využila. Základní skupiny tím skončily a teď se hraje systémem poražený jede domů. Francii v dalším zápase čeká Švédsko, tak uvidíme, jestli jim ta vítězná vlna vydrží.
0: Sportovní zpravodajství z mistrovství světa ve fotbale 2026 vám přiváží AAA Auto Kladno, největší prodejce ojetých vozů v regionu. www.aaaauto.cz.
2: Relax Radio. Relax. Největší hity 90.

0: Dnes máme sobotu 27. června a právě teď letí obří písničková gratulace za všemi Ladislavy a Ladislavami, kteří dnes slaví svátek. Láďové a Laďky, užijte si svůj den, jak nejlíp chcete a i vy ostatní se dobře nalaďte. Letí vám teď právě Teddy Swims, který mimochodem bude hlavní hvězdou festivalu Colors of Ostrava letos v Ostravě.
1: Největší Relax Radio.

0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle
1: 606 736 736.
0: S Relaxem v pohodě na cestách.
1: Relax Radio.

0: sluneční brýle. No tak ty teď bereme jako letní módu úplnou nezbytnost, ale jejich původní účel byl úplně jiný, věděli jste to. První tmavé brýle se objevily ve 12. století v Číně, byly z kouřového křemene a nenosily se kvůli slunci. Používali je soudci u výslechů, aby svědci a obžalovaní nepoznali, co si soudce myslí a jak reaguje. A dnes je Světový den slunečních brýlí, tak na to schválně vzpomeňte, až si je dnes nasadíte. Skrýt emoce se občas hodí i v běžném životě, nejen u soudu. Já třeba ty sluneční brýle nosím velice, velice ráda. Hezké odpoledne, pokračujeme v hudbě.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na další letní koncert v zahradě Kladenského zámku. Ve čtvrtek 2. července od 19 hodin se můžete těšit na vystoupení zlatého slavíka Václava Nojda Bárty. Čtvrtek 2. července, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí. Dáš se vrát.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší,
3: všude je fajn. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuřecí prsní řízky kilo za 109,90, jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
4: Oči máš jak dyl.

0: mine. Právě nám dozněla krásná romantická písnička Lips a to mě přivedlo na takovou myšlenku, že pánové si občas stěžují, že jsme my ženy moc přísné nebo kruté a já nevím co ještě, ale proti kudlankám jsme naprostí andělé a právě kudlanka nábožná se stala oficiálním hmyzem roku a u nich se fráze sežrat láskou bere úplně doslova. Samička po páření svého partnera bez milosti posvačí, to všichni víme, no a samič v milostné aktivitě ale klidně pokračuje, i když už přišel o hlavu. Ztratit hlavu pro lásku má u nich zkrátka teda úplně jiný rozměr. Kvůli oteplování se tyhle potvůrky bleskově rozšířily do celého Česka a pokud tuhle chráněnou dámu potkáte, nebo i toho samečka, pokud ještě žije, a nebo už je bez hlavy, vyfoťte ji, nebo jeho, do aplikace iNaturalist, a pomozte entomologům s výzkumem.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax rádio.

0: Je 17 hodin.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
0: Tropický ráz počasí bude samozřejmě pokračovat i zítra. Máme tady, že bude až 42 stupňů Celsia a jak vtipně dneska poznamenal můj kolega Martin, toto není předpověď pro rovníkovou Afriku, ale pro středočeský kraj. Ale nebojte, od pondělka se bude pomalu, ale jistě ochlazovat a ve středu by měly přijít i bouřky. A teď nás už čeká zase další hodinka plná

krásné muziky a budeme hrát třeba i Weekenda a Blinding Lights. A tahle ta písnička je mimochodem vůbec úplně nejhranější písničkou v historii veškerého streamování a byla přehrána na různých platformách už 5,6 miliardkrát. Takže třeba i tady Weekend Blinding Lights.

0: psáci, teď opravdu zbystřete, protože tady pro vás mám soutěž, zadání soutěže, která probíhá právě teď od úterý 23. června do úterý 30. června na našem rádiovém Instagramu a je to o dvě vstupenky na M-Fest, který se koná ve sportovním areálu v Mutějovicích. Pro informaci tam vystoupí třeba Ben Christoao nebo Xindl X, Adam Mišík, Sebastián a další a další. A jak soutěžit? Musíte sledovat náš rádiový Instagram a zodpovědět soutěžní otázku. O kolikátý ročník festivalu se jedná? To je docela jednoduché, ale dejte sledovat náš rádiový Instagram Rádia Relax.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

Když už máme teda konečně ty prázdniny, slyšeli jste o novém hitu v cestování, jde o takzvané Mystery Cruises. Nastoupíte na luxusní loď a vůbec netušíte, kam plujete. Kapitán vám cíl cesty prozradí až těsně před vylodením. Funguje to tak, že víte jenom to, ze kterého přístavu vyplouváte a kdy se vracíte a všechny mezizastávky jsou jinak přísně tajné. Na palubě jsou dokonce vypnuté i GPS monitory a mapy pro veřejnost, takže každé ráno, když v kajutě odhrnete závěs, představte si to, je to pro vás absolutní překvapení. Podle recenzí to lidé milují hlavně proto, že nemusí vůbec nic řešit a prostě jenom 100% relaxují. No a balení kufrů, lodní společnost vám dá takovou malou nápovědu, jestli si teda máte zbalit spíš plavky nebo kraťasy a nebo pláštěnku a svetr. Tyhle tajné plavby pořádají hlavně britské společnosti jako Fred Olsen a ty základní týdenní pobyty s plnou penzí se dají pořídit od nějakých 20 tisíc korun na osobu, což je vlastně docela dobrý, to není zas tak špatný. Jenom jsou kvůli obrovský popularitě vyprodaný už na měsíce dopředu. Co myslíte, brali byste takové překvapení a nebo raději plánujete na dovolené každou minutu? No my vás teď na vlnách Rádia Relax sice do neznáma neodvezeme, ale 100% hudební pohodu.

0: Před chvílí jsme se bavili o plavbách do neznáma, ale já mám pro vás další absolutní cestovatelský a zároveň hudební úlet. Představte si, že byste vyrazili na letní hudební festival, ale místo tenisek a trička byste si museli vzít neoprén, šnorchl a potápěčské brýle. Přesně tak, na Floridě, konkrétně na korálovém útesu Loon Cay, se totiž každý rok v červenci koná oficiální Underwater Music Festival, tedy podvodní hudební festival. Lokální rádio tam pod hladinou moře spouští obří speciální vodotěsné reproduktory a potápěčům tam dolů pouští taneční hity. Stovky lidí tam dolů skáčou v neuvěřitelných kostýmech mořských panen a pirátů a pod vodou mají makety kytar a saxofonu a paří s rybami na dně oceánu. Celé to dělají jenom proto, aby teda lidi se pobavili, ale hlavně teda, aby upozornili na ochranu korálových útesů. Mimochodem, prý i ty ryby na té Floridě pod vodou regulérně tančí do rytmu. Vstup na tenhle festival je úplně zdarma, stačí si jen zaplatit místo na nějaké místní potápěčské lodi, která vás na ten útes doveze. A my vám ty nejlepší hity pouštíme sice na souši, ale za to s pořádnou energií. Sophie Alex Baxter.
1: Víkendový relax s Janou Podlipnou. Víkendový relax s Janou

Pomalu, ale jistě se nám blíží 18. hodina a je 27. června, sobota. Pojďme se podívat, kdo dneska sfoukává svíčky na dortu. 59. narozeniny dnes slaví režisér filmových Pelíšků Jan Hřebejk a kulatou 60. zase naše skvělá alternativní zpěvačka Monika Načeva. Své 51. narozeniny dnes slaví ten úplně první a pro mnohé jediný filmový Spider-Man, hollywoodský herec Tobey Maguire. A přesně 49 let je dnes fotbalovému králi, legendárnímu kapitánovi Real Madrid, slavnému Raulu Gonzálezovi. Chlapíkovi, co za bílý balet odehrál rekordních 741 zápasů a nasázel v nich 323 gólů.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Navštivte svého prodejce a servisního partnera vozů Honda. Těšíme se na vás v autosalonu Klokočka v Praze Řepích. www.klokočka.cz.
2: Statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na další letní koncert v zahradě Kladenského zámku. Ve čtvrtek 2. července od 19 hodin se můžete těšit na vystoupení zlatého slavíka Václava Nojda Bárty. Čtvrtek 2. července, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.

0: Je 18 hodin.
1: Relax Radio.
0: Čeká nás tropický večer a tropická noc. Teploty budou v noci mezi 19 a 23 stupni Celsia. Zítra přes den vyšplhají teploty až na 42 stupňů Celsia. Takže nezapomeňte být vždycky ve stínu, doplňovat tekutiny a pokud možno nějaké nealko a ne pivo, protože když si dáte ve 42 stupních pivo, tak se prostě hned opijete. Takže dávejte zítra v neděli pozor, až si budete třeba po obědě dávat nějaký drink. No, potom v pondělí by se mělo začít už trošku ochlazovat a ve středu dokonce přijdou i bouřky. A co nás čeká tuto hodinku, třeba i česká muzika. Krištof a Rubikon.

0: Tak to byly na relaxu geniální Pet Shop Boys. A pokud se vám nechce sedět v těch pařácích doma a už vás to ani nebaví na koupališti, nebo byste prostě nechtěli, a tak byste mohli vyrazit za kulturou. Co takhle zkusit kladenské kino Hutník? Tam totiž běží skvělé filmy v rámci akce Kino za kilo. Za stovku můžete vidět parádní kousky a v tomhle horku je klimatizovaný kinosál naprostá oáza. Třeba hned v pondělí tam můžete dopoledne s dětmi zajít na novou akční animovanou komedii Disney a Pixar Naskok do divočiny. Nebo večer bez dětí na Ďábel nosí Pradu 2, kde opět exceluje skvělá Meryl Streep.
1: Relax Radio. Relax Radio. Relax Radio.

Rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Rádio.

Fotbalové mistrovství světa v Americe právě teď boří představy o tom, jak má vypadat sportovní stadion. Tou největší technologickou šíleností jsou tam hřiště na kolejích. To se podržte, hřiště na kolejích, třeba v Las Vegas nebo ve Phoenixu, po každém zápase zmáčknou jedno tlačítko a celý ten 10 000 tunový travnatý pažit odjede jako vlak obřími vraty ven a je právě pak na sluníčku, aby jim uprostřed pouště nezvadnul. Uvnitř těch arén je to taky úplný sci-fi. Nad hlavama diváků visí obrazovky velké jako 12-patrový panelák a obří klimatizace dokážou schladit stadion pro 80 tisíc lidí o 15 stupňů během pouhých 10 minut. Až budete dneska večer zalévat trávník na zahradě, vězte, že v Americe ho zrovna posílají na projížďku.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Navštivte svého prodejce a servisního partnera vozů Honda. Těšíme se na vás v autosalonu Klokočka v Praze Řepích. www.klokočka.cz.
2: Statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na Dny města Kladna.
3: 3 dny, 1 stage a spousta zážitků.
2: Ve dnech 11. až 13. září se mimo jiné poprvé představí unikátní trojkombinace kapel Vanastovy věci, Lucie a Kabát. 11. až 13. září městský areál Statiště a Dny města Kladna.
3: Více na www.

0: 4 minuty po 6:30 je sobota 27. června a právě dnes slavíme taky Světový den rybářství. A zapomeňte na mýty, moderní rybář už dávno není jen takovej ten chlap, co utíká od manželky k vodě pít lahváče. Dnes je to hlavně zachránce krajiny. Naše rybníky totiž sice mají sotva třetinu rozlohy oproti středověku, ale pořád fungují jako obří klimatizace, která nás chrání před suchem. A až dnes u vody uslyšíte slavný rybářský pozdrav Petrův zdar, nejde o žádné tajné heslo. Pozdrav odkazuje na svatého Petra, původně totálně neúspěšného rybáře, kterému se podle legendy po strašné noci bez záběru najednou zázračně naplnili sítě rybami. Užijte si sobotu a všem rybářům u rádií upřímný Petrův zdar.
1: Relax Radio. Relax Radio.
2: Relax Radio.

Až budete mít pocit, že máte smůlu a plány vám nevycházejí, vzpomeňte si na nějakého pána, který se jmenoval Lorenz a byl z Texasu. Tak ten se doma tak drsně pohádal s manželkou, že dostal geniální nápad. Vykradl banku, sedl si v hale a spokojeně počkal na policii. Plán byl jasný, nechat se zavřít do chládku a mít od manželky konečně svatý pokoj. Jenže osud má smysl pro brutální ironii. Soudce ho totiž poslal na půl roku do vězení, ale do domácího vězení. Chápete to? Chlap vykrade banku, aby utekl z domu do cely a justice ho za trest zamkne do obýváku s tou samou ženou, od které chce prostě utéct. No. A jak řešíte manželskou ponorku vy? Co třeba si jít zatančit a co třeba takhle do klubu Rádia Relax?

0: plných skvělých drinků. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celé město, ale nakonec se stejně sejdem v Relaxu.
1: Relax Radio.

0: And it hits me when the lights go on. Shit, maybe I miss you.
1: Moje milí relaxáci, náš víkendový odpolední drive na rádiu Relax se pomalu, ale jistě blíží ke konci. A vy, ať už chystáte na zahradě grill, nebo pořád ještě chytáte bronz u vody, a nebo mě zrovna posloucháte v autě cestou z výletu, tak jsem moc ráda, že v tom jedeme spolu. Dneska to venku pořádně peklo, tak doufám, že jste měli v autech puštěnou klimatizaci tak akorát, abyste neofoukli a v držáku vedle sebe nějaký pořádně vychlazený drink. Ještě malé osvěžení na relaxu a já se budu těšit na vás zase někdy příště. Ještě vám potom řeknu za chvilku, jaký bude počasí a jaký pecky vám tady budeme hrát dneska večer a v noci.
2: Relax Radio. Víkendový relax s Janou Podlipou.

0: Je 19 hodin.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
0: Tropické teploty opanují i dnešní noc. Bude asi tak 23 stupňů Celsia, no a zítra přes den vyšplhá teploměr až na 42 stupňů. Tak si dávejte pozor, abyste nedostali úpal a mažte se taky krémem. No a od pondělka by se mělo začít pomalinku ochlazovat, no a ve středu snad přijde ještě větší ochlazení a s ním i bouřky. V této hodince tady pro vás mám samé úžasné pecky, například Milky Chance a Stolen Dance, anebo Pink, God is a DJ, Bůh je DJ.

A sobotu večer. Pár plných skvělých drinků, starší i nová taneční muzika a zkušení DJs. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu

0: statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na Dny města Kladna.
1: 3 dny, 1 stage a spousta zážitků.
0: Ve dnech 11. až 13. září se mimo jiné poprvé představí unikátní trojkombinace kapel Vanastovy věci, Lucie a Kabál. 11. až 13. září městský areál Sletiště a Dny města Kladna.
1: Více na www.dnyměsta.cz.
2: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Navštivte svého prodejce a servisního partnera vozu Honda. Těšíme se na vás v autosalonu Klokočka v Praze Řepích. www.klokočka.cz.
2: Relax Radio.
3: Relax Radio.
4: Vnemovac

0: rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Je relax.
0: Relax rádio.

0: Rádio.
1: 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
0: Relax Rádio.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je relax.
1: Je relax.
0: Relax Rádio.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je relax.
1: Relax
0: Rádio.

0: 4, 3, 2, 1. Relaxáďa.
1: Já doporučuji jedno jediné, abyste zůstali u rádií, případně zesílili, to znamená volume doprava. Máme tady relaxádu, hitparádu Relax Rádia, do které hlasujete vy, vlastně ji tvoříte vy, na www.radio-relax.cz. Já tady už mám před sebou konečné pořadí, takže já jsem vlastně v tuhle chvíli jedinej, který ví, jak to dopadlo vlastně po tomhletom kole. Vy víte, že kromě té desítky, kterou si budeme dneska pouštět, jsou před vámi i 4 novinky. To kdyby náhodou někdo vypadnul. A já se musím podívat rychlostí blesku. A jo, jedna písnička půjde z kola ven. Co si budeme povídat? Nedá se svítit. A jdeme na rekapitulaci z loňského... Z minulého kola. Loňskýho taky budu moc říkat, ale až na Silvestra. A pojďme tedy od třetího k prvnímu místu, jak to vypadalo.
0: Relaxáďa. Rekapitulace.

0: No ale pozor, to není zdaleka všechno. Ještě se musíme podívat na to, která z novinek se neprosadila, to znamená nedostala se do té základní desítky, i tam jedna je a přiznám se, byl jsem docela překvapený. Lost Frequencies, Live It All, mimochodem, jak přišel tenhle ten chlápek ke svému jménu, to i když vyhrával zapomenuté frekvence, zapomenuté hitovky. Lost Frequencies, a tak mu tak začali říkat. Bohužel v dnešním pořadí rozhodně není. Co tady ale je? Je tady 10. a 9. místo, co si budeme povídat, to je docela důležitý rozjezd, protože na desítce je Alex Warren. To je chlápek, který se, než se proslavil hitem Ordinary, a to už je teda nějaký ten pátek, tak pozor, je to takový jako, že ďábel punkovej, žil skutečně v autě po tom, co ho matka vyrozila z domu. Pak samozřejmě naspíval Ordinary, to bylo někde v roce 2025, ta se stala vlastně takovým jedním největších globálních hitů, lámala rekordy i v britské hitparádě a myslím si, že v autě už spala si naposledy. A když, tak si koupil pořádný obytňák. Takže dneska ho tady máme už za chvilinku s hitem Passenger a hned potom Hilary Duff, já myslím, a už jsme se o tom tady myslím, že i bavili při jedné relaxádě, když řeknu Lizzie McGuire, tak takový ty 12-letý vědí, v 17 letech měla vlastní modní značku, parfémy a svým způsobem i hudební kariéru, to znamená patřila mezi takový ty první teen hvězdy, který úspěšně spojili a já říkám, že to je úplně ideální kombinace. Televizi, hudbu a podnikání. Tak takové je 10. a 9. místo.
1: Relaxáda. Relaxáda. Relax Radio. 10. místo.

co v téhleté skladbě říct? To je 9. místo, Hilary Duff, minule to bylo 10. místo, teď fantastický postup až na 9. Jako já si myslím takhle, že je to úplně jedno, protože ona se má hodně dobře, ale v hitparádách v jiných samozřejmě, v těch celosvětových, tam jako exceluje trošičku jinak. Uvidíme, jak si povede tady u nás v Relaxádě, do které můžete hlasovat na www.radio-relax.cz. Teď ale pozor, máme tady první novinku, je za ní, jak to říct, no, je to vlastně Švédka a je to první žena, která dvakrát vyhrála Eurovision Song Contest s dvěma různými písněmi. Jako, kdybychom se jí podívali trošku do historie, tak než začala její hudební kariéra, tak taky docela dobře začala jako televizní producentka, to znamená byla u všeho. Jmenuje se, nebo říká si Loreen a za chvíli si pustíme její hitovku z letošního roku, kdy vydala nové album a ta se jmenuje Set Me Free. A hned potom se podíváme na osmičku a hádejte, kdo tam je. Nedávno 3 vyprodaný koncerty. No já to nejsem, Eva Farná, neříkej, co má se stát.

0: Když se vrátím o pár minut nazpátek, tak jsem vám servíroval první novinku dnešní hitparády, to je švédka Loreen, Set Me Free. Na severu ještě zůstaneme, protože teď mám pro vás další relaxáckou novinku. Tentokrát to bude zpěvačka Dainy, mimochodem velmi sympatická blondýnka, je to tak. A blondýnka to je proto, že je, představte si, taky ze severu. Pochází z norského města Tromso, který leží na zapolárním kruhem, a jako já mám hodně velký sen, že se tam podívám. Už jsem byl kousek, ale nedojel jsem tam. Tak snad někdy příště. Její první velký hit, který se jmenoval Backbeat, se rozšířil po světě, a to je docela zajímavý, hlavně díky prý streamovacím službám, nikoliv rádím, protože ona se proti tomu jako vyhradila, když se někde bavili o tom, jak se ta její hudba dostává mezi lidi. Tak streamovací služby dneska v podstatě jako vládnou, co si budeme povídat. No a pak tady mám ještě dalšího chlápka, ten se jmenuje Henry Moody, ten před hudební kariérou získal 100 tisíce sledujících, kde myslíte? Na TikToku, je to tak? A to vlastně díky krátkým cover verzím jeho písniček. A kdybyste se jako chtěli zeptat, nebo třeba vás to zajímalo, tak takový ty emotivní nálady, který on jako dává do těch svých balad, tak ty vznikají přímo z poznámek, který si vlastně zapisuje během cest jako fakt do obyčejného mobilu. Tak jo, máme to za sebou a před sebou. Dainy a taky Henry Moody.
1: Novinka. Novinka. Novinka relaxády.

0: Aktuálně 7. místo, minule 9. Henry Woody, Miss You, je tady 4. týden. Já jsem mu teda dával jako větší šance, že se dostane nahoru, ale bohužel nevyšlo to, nedá se svítit. Jedeme dál, protože před námi je David Guetta s Alokem dohromady a skladba Run, Run, River. Mimochodem třeba Alok, možná, že to víte, možná ne, nevím. Jeho jméno pochází ze sanskrtu a znamená to světlo. Je to jeden z nejposlouchanějších DJů světa, ale co já jsem zjišťoval, tak už asi 2 nebo 3 roky dělá se jakýsi žebříček a je vždycky na 4. místě, což by mě teda fakt jako naštvalo. Co si budeme povídat. Na druhou stranu ke cti mu slouží, že část svých příjmů, až ženy jsou malí, pravidelně věnuje na ekologické a sociální projekty v Brazílii. No a hned potom nás čeká band, nebo spíš bunt, abych byl úplně přesný, protože to je německy a znamená to barevný. Dřív ho tvořili 2 chlápkové, ten jeden se jmenoval Levi Week, takový typický německý jméno. No, zůstal sám a co se dnešní hitparády týče, tak když se na to koukám, Love Tonight 2. týden na 5. místě, to je super postup.
1: Relaxáda. Relax Radio. 6. místo.

Musím uznat, že nějakou dobu už přemýšlím nad tím, protože o tomhle projektu Bund, to je německý projekt, se říká, že vlastně získal popularitu tím, že spojil elektroniku s folkovými nástroji. No tak, možná jsem hluchý, nevím, každopádně folkový nástroj tam neslyším. Možná, že je vidět, těžko říct, ale svým způsobem, pokud se to někde uvádí, tak ho to samozřejmě odlišuje, to je jasná věc. Jdeme dál, máme před sebou další novinku, za tou je schovaný Bear, což je takový docela sympatický zpěvák, který se chystá dokonce i do Prahy. Bude to takové, jakože, jako tvrdí, intimnější koncert, nevím, co si pod tím mám představit, asi něco menšího. Vystoupí v klubu Kafe v lese, a to už na podzim 19. října. Ještě mě docela zarazila taková, jakože, upoutávka, že speciální pozornost bychom měli věnovat právě téhleté skladby Yesterday, Today, Tomorrow, což je vlastně třetí novinka, který je prý zpěvákův odvážný projekt plný komplexních emocí. Já jsem to poslouchal, já jsem tam teda komplexní emoce neslyšel, prostě úplně normální písnička. No nic, každopádně je to třetí novinka a hned potom si dáme Madonu, tak tam se trošku odreagujeme. Mimochodem, to málo kdo ví, že ona, než se stala královnou popu, tak hrála na bubny, tedy na bicí, a dokonce působila i v několika kapelách. Přitom do New Yorku přišla s minimem peněz a původně chtěla být profesionální tanečnicí. A na to tělo měla, to jo.

0: Tolik Madonna, I Feel So Free, a to je tuším, že, musím se na to rychle podívat, a čtvrté místo, ale mega postup ze sedmýho minule, to si myslím, že dobrý, ale je to proto, že vlastně už je tady čtvrtý týden, tak já myslím, že ty hlásky prostě nazbírala, že se do té trojky do finále, to znamená třeba do toho příštího týdne dostane. K tomu, aby se tak stalo, tak ale musíte hlasovat na www.radio-relax.cz, protože a jelikož záleží jenom a jenom na vás. Jedeme na další novinku. Vidím tady Martin Garrix, jasně, je to tak, já si vzpomínám, že on kdysi vydal mega hit, ten se jmenoval Animals, tomu bylo strašně málo, tuším, že někde okolo 17 let a stal se vlastně jedním z nejmladších DJů na vrcholu světového žebříčku. Později, protože on je to takovej kolenovrt, si založil vlastní vydavatelství, aby měl větší kontrolu nad svou hudbou a hlavně nad těmi penězi, co z ní dostal. Tak, to je muzika, která nás čeká společně s Edem Sheeranem tentokrát, Repeat It. A potom si dáme Demi Lovato, vyhrál jsem na ní takovou docela zajímavost, svoje první tetování, já nevím, jestli to mám říkat, jo, ale si nechala udělat už v 16 letech, jo, a to se docela divím, protože já jsem myslel, že na to je potřeba souhlas rodičů. Dneska už jich má přes 20, no a začínala jako dětská herečka a tím je to vlastně všechno daný.
1: Novinka. Novinka. Novinka Relaxády.

0: Demi Lovato, Love Rise Jeans v dnešní relaxádě. Na třetím místě je tady čtvrtý týden. Má docela dobrý náběh na to, protože minule byla pátá, aby se ještě vyšplhala o kousek vejš, protože z těch první tří míst jedno z nich dneska jako mizí, je tady naposledy. A to je hned to úplně první, ale to až za chvilinku. Takže záleží jenom na vás, kolik jí dáte hlasů na www.radio.relax.cz, protože já myslím, že na tu dvojku by se ještě eventuálně vyšplhnout mohla. Na jedničku nevím, tam je jako další aspirant, kterýho si pustíme právě teď. Dneska je druhý, Robin Schulz se zpěvačkou Barbs a jak to říct, je to taková hodně zajímavá muzika, zvláštní projekt, je to vlastně takový klubový remix, by se dalo říct. On tím vlastně začínal, že dělal takový klubový remixy pro přátele a jestli si vzpomenete někdo, tak za Robinem Schulzem je velehit Waves, vlny, a ten se stal takovým hitem, že z toho neznámého DJe, než se do toho pustil, tak během pár měsíců udělal světovou hvězdu. On pak už to jelo prostě, velký koncerty, festiáky a tak dále. Takový byl svět, nebo je svět Robina Schulze, kterýho si pustíme právě teď na druhém místě a je tady čtvrtý týden, to znamená má ještě týden na to, aby se posunul třeba i na to první.
1: Relaxáda. Relax Radio.
2: Druhé místo.

0: aktuálně druhé místo, kam se dostal Robin Schulz se zpěvačkou Barbs ze čtvrtého, z minulého místa, to znamená před týdnem. Je tady čtvrtý týden, tak se nám to tak jako hezky rovná. Má vlastně jeden týden na to, aby se dostal ještě vejš, třeba na tu jedničku, a má velkou šanci, protože první místo dneska, jak se říká lidově, končí, udělá mu pápa, ale kdo to bude a co to bude, to se dozvíte až za chvilinku, protože teď je před námi rekapitulačka, to znamená, abyste tušili tak nějak, co jsme tady dneska hráli a věděli, pro co hlasovat na www.radio-relax.cz. Jdem na to!
1: Relaxáda. Rekapitulace. Novinky pro tento týden.
0: Návštěva ze Švédska, ta hudební Loreen, Set Me Free, mimochodem vyhrála dvakrát Eurovision Song, jenom abyste věděli, a jako vypadá docela dobře. Takže to byla první novinka, jdeme na další. Dainy a Rain, novinka číslo dvě, budeme držet hodně palce, dneska to je takový jakože hodně veselý, myslím si, že to bude hodně těžký hlasování. www.radio-relax.cz, já bych byl docela rád, aby se z novinek minimálně tři dostali do toho hlavního pořadí. Takhle, jdeme na to, novinka číslo tři, Bear. To je takový simpoš, kdybyste ho viděli někde v nějakém klipu, tak myslím si, že byste mu ten hlas určitě poslali. Yesterday, Today, Tomorrow, má to být pro něco extra, mně to nepřijde, přijde jako že normální písnička, ale záleží na vás, jestli posunete novinku do desítky, a nebo ne, protože pozor, máme tady ještě jednu. A to si myslím, že je na posun z novinek ze čtyř do desítky hodně velký favorit. Martin Garrix a spolu s ním, ne že by teda Garrix to nezmáknul, ale když je tam Ed Sheeran, tak jako svým způsobem je to tak trošičku záruka úspěchu. Takže to máme čtyři novinky a teď už pojďme na tu základní desítku, to znamená na tu rekapitulaci.
1: Relaxáda. Rekapitulace. Rekapitulace.
0: Alex Warren. Messenger, já si myslím, že tohle je skladba, která rozhodně stojí za to. Zkuste ji posunout z té desítky, protože to byla novinka minule, tak ji zkuste posunout někam trochu vejš, ale zase, vaše hlasy rozhodnou, uvidíme. Na devítce je totiž Hilary Duff, ta minule byla desátá, posunula se o jedno, uvidíme. Osmička, minule novinková, Eva Farna, tam jako ani nemusím nic říkat, protože já si myslím, že ta prostě jde automaticky nahoru, ona má teďka jako tak říkajíc nabito, takže vůbec neříkám, co má se stát. No. Budou se dál nikoli ztrácet, ale budou dál postupovat směrem nahoru, protože tam má před sebou dlouhou cestu. Je tady první týden a já to tipuju. Dejte na mě, ta bude určitě v první trojce. A pak je tam Henry Moody, Miss You. Ten je tady čtvrtý týden a je to divný, protože z devítky se dostal na sedmé místo. To je jako takový mini postup, by se dalo říct. Možná právě proto, že na šestce je minule novinková dvojka David Guetta a Alok. Minimální postup ze šestého na páté, německý Bund. Myslím si, že na čtvrtém místě Madonna už to má tak jako lehce spočítaný, je tady čtvrtý týden, to znamená moc času už nemá, co si budem povídat. I feel so free. Záleží na vás, jak budete hlasovat, jestli ji posunete a nebo ne. Na trojce je totiž Demi Lovato. Aha, tak tohle je ta Madonna, to jsem drobátko zvoral, no nevadí, dáme si Demi Lovato teď. To by mě docela zajímalo, kde jsem udělal chybičku, kde udělali soudruzi s NDR chybu. No nic, pak půjdu zpátky, ono takhle, když jedu, tak jsem v tom laufu, tak si to moc nevšímám. Jdeme na dvojku, tam je Robin Schulz a Barbs, jinak všechno najdete na www.radio-relax.cz, takže si možná můžete říct, je, ten to asi zboral, ale podle toho pořadí si to srovnáte sami. jsem to tam prostě nikde musel jako nějak, nevím, no, podívám se na to za chvíli, teď nás čeká, přátelé, první místo. Na prvním místě dneska, to znamená v Relaxádě, pořadovým číslem 1566 je... No je to tady, prostě Calvin Harris a spolu s ním zpěvačka Jazzy. Já si myslím, že to je zasloužený. Myslím si, že Calvin Harris je jako jeden z mála DJů, který se prosadil i jako zpěvák vlastních skladeb. Jo. A pozor, má za sebou tuhé nebo těžké mládí, protože pracoval dokonce v továrně na zpracování ryb, aby si vydělal na to svoje první vybavení hudební. A tak by to mělo být. Když někdo něco chce, měl by si na to vydělat. Tak jdeme na to.
1: Relaxáda. Relaxáda. 10 největších hitů Relax Rádia. První místo.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 28. června. Tento den roku 1943 se v Londýně narodil rockový bubeník Bobby Harrison z kapely Procol Harum. V roce 1966 spatřil světlo světa herec John Cusack. Posledním dnešním oslavencem je Ray Slingard, člen Two Unlimited, který slaví v

8.6.1909 se ve Francii uskutečnila první letecká přehlídka. 9 let na to poprvé letadlo přelétlo mezi Havajskými ostrovy. Roku 1919 se ženil americký prezident Harry Truman.